0: kto iný by mohol byť zlatým klincom Túfaranka Festu než Túfaranka. Nášmu mikrofónu neušiel jej kapelník, ktorému pri otázke na najbližšie koncerty pomáhala celá kapela. Jenda Bílek, kapelník domácej Túfaranky, hostiteľskej kapely. Ja sa teraz zahrám na úplne neznalého pomerov. Túfaranka ze Šakvic a Túfaranka Fest je v Rakvicích. Prečo?
1: No pretože tady je krásne prostredí a my si to deláme vlastne od roku 2005 a tenkrát ešte v Šakvicích nebylo, ako už to tam zelebené, ale tenkrát ešte tam nebyli tak prostredí takové, aké kvalitní a dneska už to prostredí ako tady, už to je zažitý proste, už to nemeníme. Jo.
0: Takže poslucháč už je na to zvyknutý, tá návštevnosť je tu teda úžasná, je taká každý rok?
1: No zhruba jo, plus minus 100 lidí, áno, krásná.
0: Túfaranka ako teda logicky stálica tohoto festivalu, hrávate za každým s takým tým vedomím, že treba priniesť niečo nové na ten Túfaranka Fest, alebo skorej sú ľudia radi za tie staré, dobré vaše osvedčené hity?
1: Spíš ako ten repec vždycky vychází z toho ranku té Túfaranky a občas je tam hozený takový ten jako nejaký bonbon, nejaký nový, ale jako neděláme to tak, že by sme jako každý rok hráli něco nového.
0: Túfaranka momentálne so svojím letným programom je na tom ako? Máte tohto ročné leto nabité plné, alebo si doprajete čas aj na nejaký oddych?
1: No v každém případě budeme hodně opálení. Já si prosím tě nepamatuju, kde hrajem příští týden, takže jestli budeme hrát na Slovensku. Kluci, mám tady kluky kolem sebe.
2: Palkovice.
1: To, ale to je Fridek Místek, no a takže na Slovensku. Něco tam. Jo, počkej. V Němšovej hrajem. Kolika ty hrajem v Němšovej, kluci?
2: Za měsíc
1: od jedenčka hrajem v Němšovej. Ale úplně není to třeba přesný, aby tam zase nebyli lidi a nečekali, jo.
0: Výborne, tak my to ešte upresníme, každopádne ďakujem. No a Jenda Bílek sa trafil takmer presne, koncert Túfaranky v Nemšovej bude 14. augusta.

0: Minulý týždeň v našej relácii pozýval do Rakvíc i Ratíškovíc obľúbený spevák, moderátor a náš brnenský rozhlasový kolega Karel Hegner. Ten sprevádzal obe podujatia hovoreným slovom. Karliček Hegner, známy to spevák, dychovkový moderátor. Takisto dnes v ktorej z úloh?
1: V úloze dneska tam povídám jenom takhle. Tak uvádím nejaký ty kapely, nejaký ty písničky a raduju sa, jak krásne hrají kapely.
0: Minule sme sa bavili v minulotýždňovej kapele hraje. Mirka sa pýtala, že či si ešte niekedy tak zaspievaš, keď ťa popri tých moderátorských povinnostiach oslovia, že či by si náhodou dneska už k takému došlo?
1: Dneska ne, a myslím, že ani nedojde. Ale jako samozřejmě, když mě někdo pozve, tak jdu, ale nikdy se tam necpu, jo, nikdy nelezu, že bych tam seděl a najdu tam skočím, jo, a začnu zpívat. To se nedělá prostě. To bych si nikdy nedovolil a fakt jsem to nikdy neudělal.
0: Napriek tomu víme, že jsou aj taky.
1: Ano, říkáš to naprosto přesně.
0: Dnes Rakvice, zajtra Ratíškovice, možno tak z pozície skúseného moderátorského dychovkového harcovníka, také porovnanie možno tých akcií. Tu je to, aké je možno pre aký typ poslucháča vhodnejšie, aké je to v Ratiškoviciach?
1: Obarva sú vhodné pro poslucháče. Obarva mají své kouzlo, že jo, Ratiškovice to je historie, to je tradice mnoho leta, to byl tuším rok 68, kdy to tam bylo založeno, což značí, že to je opravdu teda dlouhá historie. Tady je to jakoby 20. ročník pseudo, protože dva ročníky nebyly, že jo, kvůli covidu, ale jako tady je to takové rodinnější a tam je to zase takové, že rozprostřenější na tom hřišti, tak všechno má svý kouzlo, no. Ale kapely hrají vždycky s radostí, s chutí, myslím, tam i tady.
0: Karla Hegnera nakoniec na oboch víkendových festivaloch na pódium spievať nikto nepozval, tak mu to vykompenzujeme aspoň teraz. Karel Hegner a Glória.

0: No a teraz hurá naspäť na Moravu, konkrétne do Ratíškovic na Medzinárodný festival dychových hudieb, kde v nedeľu 12. júla kapely z Moravy, Slovenska či Holandska vyhrávali už na 58. ročníku tohto podujatia. Mojou prvou respondentkou bola riaditeľka festivalu pani Jana Koplíková.
1: 58. ročník už sa koná tento rok. Kedy to začalo, ako to začalo, prečo to začalo?
2: Takže pekné odpoledne. Je to 58. ročník, jak už tady bylo zmíněno. Proč to začalo? Bylo to z iniciativy muzikantů, respektive tří srdcařů muzikantů, kteří chtěli ukázat prostě své umy, to, co umíjí, a chtěli, aby se lidi setkávali a mezi sebou i dechovky vlastně porovnali svoje kvality. Byl to jeden z mála festivalů tady v široko daleko a proto my mu kolikrát dáváme i přívlastek, že je to Moravský Kolín, protože vlastně po Kolíně to byl druhý největší festival dechových hudeb v Československé republice.
1: Už se to teda darí držet 58 rokov, čo je teda samozřejmě úžasné. Ako sa taký festival kreuje celý? Ako to vlastně celé vzniká?
2: Samozřejmě je to buď na popud diváků nebo tady našich návštěvníků festivalu, kteří potom píší takové hodnocení, za což já teda samozřejmě moc děkuji. A je to hodně inspirativní a navádí to na to, koho vlastně ten další ročník máme sem pozvat. Takže je to i o divácích, co by se jim líbilo, dávají své tipy. Je to samozřejmě i o muzikantech, kteří třeba tady hrají s nějakou jinou dechovou hudbou a napíší, že hrají ve své dechovce a ta ještě v Ratíškovicích nevystupovala. Já dávám samozřejmě možnost i začínajícím dechovým hudbám, mládežnickým dechovkám, protože tyto mládežnické a dětské nemají možnost vlastně vystupovat na velkých festivalech, a tak toto je jedinečná příležitost, aby se mohli svým způsobem, jak když teda, vyprezentovat.
1: Do budoucna ještě nějaké, dajme tomu, že cíle, aké máte, že kam by se to ještě možno dalo posunout, aj keď teda pri 58 ročnom festivale to už nie je jednoduché, ale predsa len sa spýtam.
2: No, já osobně bych to samozřejmě chtěla do toho 60. ročníku, aby ten 60. ročník byl zajímavý, aby program byl krásný, aby se to prostě všem, kdo sem přijíždějí, líbilo, protože si velice vážím těch lidí, kteří sem přijedou ze širokého okolí a přijedou vlastně každý rok, což máme tady jako své přátelé už, kteří sem jezdí 30, 40 roku, takže za to já jim strašně moc děkuju. A 60. ročník bude určitě takový trošku zavazující, protože festival jako takový nebo vůbec veškeré ty kulturní akce jsou o financích, tak věříme v to, že obec bude nákloná k tomu, aby jsme tady ty ročníky ještě nějaké udělali. Bude Ministerstvo kultury Jihomoravský kraj, kteří bývají vlastně hlavními finančními patrony našeho festivalu, že budou i do budoucna nám tady zůstanou nám věrní.
0: Ako paní riaditeľka festivalu povedala, priestor tu dostávajú aj mladé kapely a presne také boli prvé dve v nedeľnom programe. Kapelníka prvej z nich, Pavla Daďu, som si odchytil hneď, ako jeho sebraňáci zišli z pódia. Konkrétne pri nich ma naozaj zaujímal najmä ten zvláštny názov kapely. Na festivale však všetko fičalo tak rýchlo, že nájsť chvíľu ticha na rozhovor bolo naozaj náročné, veď posúďte sami.
1: Nás sa s tejstovankou napríklad stále pýtajú, kde sú tejstovaní. Prosím ťa, máte aj vy tento problém, že kde sú sebranice?
3: Také, také.
1: Tak nám vysvetli, ako je to s tým vašim názvom.
3: Tak bylo nás hodně dědín a nemohli jsme se dohodnout, zkrátka jistě, jak se budeme jmenovat, tak nakonec vyhráli sebraňáci, že jsme pozbíraní.
1: A ještě jaké názvy byly v konkurze například?
3: Pavlovánka a tak dále, takový ty názvy, nebo roštěňáci, roštěnka a tak dále, to se nám nelíbilo moc, takže...
1: Výborně, a teraz to začne aj po rozhovore. Na druhú otázku sme sa museli presunúť, lebo začala nám do toho hrať dýchová hudba Zahumenka, ale späť k sebraňákom. Tá vaša lokalita, ešte aby sme našemu slovenskému poslucháčovi približili, že odkiaľ vlastne ste?
3: Roštění, to je taková dedinka vedle Holešova, Kroměříže a tak. My sme vlastne všichni začínali v Zušce v Hulíně a tam nás práve pan učitel Voříšek dal dohromady. A potom, jak sme odrostli a doplňovali nás, tak sme si řekli, že nám to bude chybieť, tak sme založili vlastne na vlastní pěst tady, aby sme sa setkávali dál.
1: Vy máte ten vekový priemer 20 rokov, som počul. Tebe sa to ako kapelníkovi ako darí ukočírovať takúto neskrotnú partiu mladých ľudí?
3: Niekdy ťažko, ale oni sú celkem vnímaví, takže dají sa.
1: A ešte si možno povedzme, nejaká nahrávka, už máte niečo na konte, alebo sa niečo chystá?
3: Nahrávku oficiálne ešte úplne ne, spíš na YouTube sú takové různé veřejné skladby, ale snažíme sa dať dohromady skladby na CDčku a natočiť CDčku.
1: Výborne, a ešte možno skúsme pozvať na nejaké podujatia koncertného typu, kde vás najbližšie možno uvidíme.
3: Určite to bude tam Chvalnov Lísky, ktoré budú následovať, a potom je to v zahrade Věšky a tak dále. A je možnosť prostě na sociálnych sítích sa podívať, máme všechno napsané, ať na stránkach, tak na Facebooku a na Instagramu.

0: No a čo všetko teda ponúkol 58. ročník Medzinárodného festivalu dýchových hudieb v Ratíškoviciach? Mládežnícke kapely Sebraňáci a Záhumenka, domáca veselá muzika z Ratíškovic, jubilujúci Vracoviaci a ich dýchovkoví priatelia Západská z Holandska, muzikanti Ladislava Prudíka, Žadoviaci, Naša Drietomanka a Stříbrňanka. Podujatím sprevádzal nielen dnes už spomínaný Karel Hegner, ale aj Dagmar Kamas-Bielíková. To je osôbka spojená s festivalom v Ratíškoviciach. Už nejaký ten rôčik. Dnes, samozrejme, z pozície moderátorky, ako vlastne došlo k tomuto spojeniu, že ty a tento festival?
1: Krásny den, moc vás zdravím. Letos je to môj 12. festival už. Je to neuvěřitelné, jak to letí takhle. 12. v roli moderátorky, jinak v roli účastníka, nedokážu říct, ale myslím si, že jsem tady třeba tak 8krát hrála předtím. Došlo k tomu velkou náhodou. Já jsem totiž začínala moderovat s Karlem Kopřivou, který tady festival mnoho let moderoval spolu s Růženkou Dobešovou. Vlastně ten jeden rok Růženka měla jet někam moderovat s Mistříňankou a tak právě Kája navrhl, že bych se mohla jít s ním. A řekl mi, ať si to poznačím, že neví, jestli to projde. Pak mi volal, že to teda prošlo, no a tak jsem tady byla. Bohužel Kája ještě ten samý rok nás opustil do muzikantského nebe a tak jsem si říkala, no kdo ví, asi to byly moje první a zároveň poslední Ratíškovice, ale asi to nebyla žádná hrůza nebo tragédie a příští rok už jsem tady byla sama a od té doby už to tak nějak jedu.
0: Ty máš na starosti aj propagáciu tohto festivalu na sociálnych sieťach, čo teda viem, že teba asi dosť baví. Povedz mi možno, aké úskalia v sebe skrýva takáto práca, lebo samozrejme na sociálnych sieťach, tak tam sa asi snažíme trošičku priniesť tú dýchovku k tomu mladšiemu publiku. Tuto, čo som videl, tak je skôr tá staršia generácia zastúpená v hľadisku. Ako sa dá vlastne toto sklobiť, aby prišli všetci?
1: No, bylo by skvělé, kdyby prišli všichni, ale ja to beru tak, že aspoň ti, co nepřijdou, uvidí niektoré třeba pasáže z festivalu a řeknou si, ty jo, to je super, nebo tahle kapela hraje výborně a bude to i skvělá reklama pro tu kapelu, že si ji třeba zavolají na nějakou jinou akci, anebo právě ti lidé, co to vidí, si řeknou, tak příští rok přijdu naživo. Ono nevždy má člověk možnost, prostor, různé rodinné konstelace na to, aby přišel na festival, nebo těch akcí je prostě spousta, takže beru, že i já sama se ráda aspoň někdy podívám třeba na nějakou reportáž nebo na nějaké videa z jiné akce, které jsem se nemohla zúčastnit naživo.
0: Super, a ještě taká posledná osobnější otázka. Čo ty například z té dnešní ponuky máš úplně, že taký osobný top?
1: Co se písniček týče, tak já vždycky zmiňuji, že moje velmi oblíbená a zároveň neoblíbená polka je Slavíček od Miloše Procházky a Ivanky Škrhákové. Já tomu říkám lobotomická polka, protože tu si pak člověk opravdu ještě minimálně další týden zpívá. A co se týče kapel, tak mám velmi ráda Drietomanku, mám velmi ráda Stříbrňanku, na tom jsem, troufám si říct, vyrostla úplně, nebo vždycky, když jsem v mládí jsem jezdívala, tak hlavně prostě na Stříbrňanku, na Drietomanku. Ale musím říct, že ten výběr je skvělý v tom, že třeba i dechová hudba Sebraňáci, jsou to mladí muzikanti, byli tady poprvé, hráli úplně parádně. Dechová hudba Záhumenka, troufám si z mé pozice říct, že jsou to děti ještě a taky hráli krásně, takže za mě každá ta kapela, která se vlastně jako aspoň snaží a je tam taková ta láska k té dechovce, tak ta tady má být a ta hraje. A pokud to takhle je, že ty lidi mají opravdu tu dechovku v srdci, tak to jde vždycky poznat, než když je to jenom nějaká, nechci říct jako uměle vytvořená kapela, ale prostě člověk to pozná.

Im chrámi sa mi zverobla vinnými strachom Božím, chodiaši voň Hospodu, pomolím si ja. Posvietíšen sa len si marchýry našem, ľvy papirím s tým Hospodu, pomolím si ja. Preosviešenejšie archiepiskopy, mitropolite našim Kyrioni, čestným presbyterstvi, vo Christi diakonstve sem prečte ľudé Hospodu, pomolím si ja. Opredržaši vlastné našich, jo sem vojnství, Hospodu,

vás v imení Hospoda našeho Isusa Krista, že by ste všetko by si dovali jednak i nebyli medži vami z vady. Buďte jednako nahľadu i jednakoj dumke, bo ja si ja o vás diznal, bratia moji, od domášních chlojsa, že medži vami je nezlahoda. Chču tým povistý,

Christiv, ci Christos je rozdelený, ci Pavel bol za vás rozpiatý, abo ci v imia Pavla vy byli pokreštené. Ďakujú Bohu, že ja nikoho z vás nekrestil, okrem Krispa i Gaja, a tak nikto nemôže povisti, že vy byli pokreštené v moje imia. Krestiv jem tož i domášnik Stefana, ale ci jem Krestiv išti i da koho druhoho neznám. Bo Christos mene neposlal krestity, no ohološovatý evanhelie. Pravda, ne v múdrych bysidách, že by Christiv krest nezistal porožní. Slovo o kresti je hlupotou pro tých, što propadajúť, no pro nás, kotri čekáme spasiň,

Všemolinci, osiati, šanselenským archieri našej ľuby, papierim s tými opreosi, jašenišim archiepiskopi, mitropoliti našem kirioni, oslušaši, poslušiši, osiati, chrámice, mi oci našej duchovní,

tak ať nezboží se chrám, jak ty by si přál. Ale život sám nám uletí, v duchu počítám, co by nás tak stál, malej džum a krám. Co se hrabeš v tom šupleti? Polož to! Polož to!

0: Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lávek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem lásku, já jedu dál. S Bohem láskou já jedu dál.
1: Josef Laufer, s Bohem lásko, ja jedu dál. Tento hudobný tip mi poslal pán Daniel Búlik z Banskej Bystrice. Ďakujem a pripomínam našu adresu, na ktorej zbieram vaše hudobné nápady. hitparada@rozhlas.sk. Je to neuveriteľné, ale do výročnej hitparády zapíšem vďaka vytrvalým priaznivcom skupiny T-Rex aj skladbu Get It On. Zahráme si ju teda aj v našej koncoročnej prehliadke všetkých piesní, ktoré v tomto roku vydržali, alebo ešte len vydržia, 4 týždne. Nech sa páči, T-Rex, Get It On.
2: 6. miesto.

tak ať nezboží se chrám, jak ty by si přál, ale život sám nám uletí, v duchu počítám. Co by nás tak stál, malej džum a král? Co se hrabeš tomu šupleti? Polož to! Polož to!

0: Našimi prvými hostiami budú Gabriela a Heinz Schleusenerovci, ktorí sa nám na začiatok predstavia.
1: Ich komme aus Košice, aus der Slowakei und bin groß geworden in Metzenseifen bei meiner Oma.
0: Pochádzam z Košíc a vyrastala som u mojej starej mami v Medzene.
1: Ich habe studiert und ich habe mich mit mantákischen schon in meiner Diplomarbeit.
0: Študovala som v Prešove a mantáčtinou som sa zaoberala už vo svojej diplomovej práci.
1: Danach eine Pause, ich habe an der Uni unterrichtet, an der WST oder TU Košice.
0: Neskôr som vyučovala na Technickej univerzite v Košice.
1: Habe, bin ich nach Berlin gegangen und dort habe ich etwas ganz anderes gemacht.
0: Po svadbe som odišla do Berlína a tam som sa venovala niečomu úplne inému.
1: In Rente gegangen bin, haben wir uns mit meinem Mann beschäftigt.
0: No po mojom odchode do dôchodku sme sa s manželom začali zaoberať nárečiami a vydali sme v Nemecku slovník nemeckých nárečí.
1: In Deutschland herausgegeben.
2: Ich bin von der Ausbildung vom Studium her Mathematiker, habe auf dem Gebiet der Informatik gearbeitet, war ein paar Jahre
0: Studoval som matematiku, pracoval som ako informatik a v Prahe som niekoľko rokov pracoval na poli počítačovej lingvistiky.
2: Und während dieser Tätigkeit habe ich die Kontakte zur TU Košice geknüpft.
0: Počas toho som sa dostal do kontaktu s Technickou univerzitou v Košiciach, kde som spoznal moju ženu, s ktorou som bol veľakrát v Medzene.
2: Und über die Mundart, über die Sprache, auch über die Verwandtschaft, über die vielen
0: Fascinovalo ma tamojšie nárečie, ako aj jeho príbuznosť a priezviská, ktoré sa tu stále objavujú, ako napríklad Gedeon, Eiben, Schmotza, Schürger, Bodenlos, Müller a mnohé ďalšie.
2: Und habe im Ergebnis dieser Kenntnis der neuen Verwandtschaft.
0: Na základe tejto skúsenosti som sa začal venovať histórii a kultúre tohto mesta.
2: Die Kultur dieses Ortes zu beschäftigen war sehr überrascht, was dort für eine Handwerkskunst über Jahrhunderte.
0: Bol som veľmi prekvapený umeleckým remeslom, ktoré tu po stáročia existovalo.
2: Im Ergebnis eine Webseite erstellt. metzenseifen.de.
0: Zostavil som stránku metzenseifen.de, ktorá sa neskôr rozšírila o stránku
2: mantakisch.de.
0: O akú stránku sa jedná a čo je hlavným cieľom tohto projektu, nám bližšie priblížil jej administrátor Heinz Schleusener.
2: Das Hauptziel ist eigentlich so viel wie möglich gesprochenen Dialekt zu erfassen und
0: hlavným cieľom je zhromaždiť čo najviac zhovoreného dialektu a zachovať to pre budúcnosť.
2: Die Zahl der Mundartensprecher abnimmt. Es sind hierbei zwei Dinge zu sehen. Zum einen,
0: žiaľ, je to tak, že počet ľudí, ktorých materinským jazykom je toto nárečie, stále ubúda.
2: Nicht so gewünscht in den Berufsbereichen, in denen die Leute sich.
0: Má to dve hlavné príčiny. Po prvé, stále viac sa presadzuje slovenčina. Po druhé, nie je nárečie vítané v tej pracovnej sfére, kde sa chcú ľudia väčšinou kvalifikovať.
2: Und weiterhin es ist so, dass
0: tam sa rozpráva s písomnou
2: nemčinou.
0: Okrem toho moderné jazyky stále viac a viac dialekty menia. Takže dnes už napríklad ľudia v Smolníku alebo v Štoh sa nerozprávajú tak, ako kedysi rozprávali ich starí rodičia.
2: In Schmölnitz oder Stoß nicht mehr so sprechen wie ihre Großeltern.
0: Takže táto web stránka je pokusom zachovať to, čo teraz máme, v podobe zvukového dokumentu.
2: Und ich hoffe darauf, dass möglichst viele
0: a želám si, aby čo najviac mladých ľudí využilo túto šancu a išli so svojimi smartfónmi či notebookmi za svojimi starými rodičmi a poprosili ich, aby im niečo porozprávali, čo by sme potom mohli nahrať na našu web stránku.
2: Sie können das dann ganz einfach auf die Webseite hochladen.

0: Hoci mantákov rozprávajúcich svojim rodným nárečím každým rokom ubúda, sú na svoju kultúru a svoj jazyk hrdí. Ľútosť nad tým, že čoraz menej ľudí hovorí mantácky, vyjadruje aj Walter Zola vo svojej básni Die Erbschaft, v preklade Dedičstvo. Hovorí v nej o tom, že mantáci nevedia poriadne po nemecky, no už ani mantácky, a mladí rozprávajú už len po slovensky. Po stáročia sa jazyk dedil z dieťaťa na dieťa, no dnes už mu nikto nerozumie, lebo starí si ho berú do hrobu. O chvíľu už bude tento jazyk úplne zabudnutý, veď ním nerozpráva už ani farár, až z toho duša bolí. Avšak čo zmôže nariekanie? Čas sa nedá vrátiť. Preto buďte hrdí, že ste mantáci.
1: Erbschaft. Wir kennen nicht mehr richtig Deutsch, auch nicht mehr gut mantagisch. Die jungen Leute hier überholen, die reden nun noch slowakisch. Viele hundert Jahre von Kind zu Kind hab er vererbt, der alte Spruch. Jetzt will sie keiner mehr verstehen, der Alten nehmen sie mit ins Grab. Der Spruch wird bald vergessen werden. Wer soll sie unseren Kindern lehren? Der Pfarrer kann sie auch nicht mehr. Das tut mir in der Seele schon weh. Was nützt es jemand, liebe Leid? Zurückdrehen lässt sich nicht die Zeit. Für das ist Grindler, seid's gescheit, seid's stolz, das ist man Tagen seid's.
0: To bola báseň Die Erbschaft, Dedičstvo, od Waltera Zollera. Vypočuli ste si ju v podaní Ladislausa Zollera v štolskom dialekte. Poďme si povedať niečo o tom, čo to vlastne tá mantáčtina je. V ktorých regiónoch sa ňou rozpráva a aké má špecifiká. Hovorí Heinz Schleusener.
2: Das Mantakische ist ein Dialekt, der in der Unterzips gesprochen wird. Wir wissen, dass es drei Sprachinseln gibt.
0: Mantáčtina je dialekt, ktorým sa rozpráva na Dolnom Spiši.
2: Die Region um Bratislava, das
0: sogenannte Hauerland. Na Slovensku sú tri také jazykové ostrovy.
2: Bei der Zips haben wir das Besondere, dass dort
0: okolie Bratislavy, potom tzv. Hauerland a Spiš
2: doch relativ stark sich unterscheiden und das, was man in der Unterzips
0: Spiš je zvláštny tým, že dialekty na Hornom a Dolnom Spiši sú relatívne odlišné.
2: Das heißt also die Region Ober-Untermetzen-Seifen, dass man dort also einen ganz besonderen
0: To, ako sa rozpráva na Dolnom Spiši, vrátane regiónu Podvatal, čiže Vyšného a Nižného Medzeva, je dialekt, ktorým sa rozpráva pomerne často, zrejme vďaka rozlohe mesta Medzev.
2: Ist ein Wort, was ja schwer zu gebrauchen ist, aber wenn wir hören in manchen Orten in der Oberzips gibt es auch
0: na Hornom Spiši je tiež niekoľko zvláštnych dialektov, ktorým rozprávajú možno dvaja, traja ľudia. V Medzeve je to viac a dúfame, že sa ten dialekt zachová.
2: Wir hoffen, dass dieser Dialekt noch lange erhalten werden.
0: Ja len doplním, že spomínaná oblasť Hauerland je jazykovým ostrovom s hlavnými centrami Kremnica, Nitrianske Pravno a Handlová. Pomenovanie Hauerland je odvodené od nemeckého slova Hau, čo znamená rúbanisko, teda čistina vzniknutá vyrúbaním lesa. Keďže názvy 8 obcí v tejto oblasti sa končili práve koncovkou Hau, vrátane už spomínanej Handlovej alebo po nemecky Krikahau, dostal tento región pomenovanie Hauerland. Región Bratislava zahŕňa okrem hlavného mesta aj Nitru a Dunajskú Lužnú. Región Horného Spiša má svoje centrá v Poprade, Chmelnici, Kežmarku a Spišskej Novej Vsi. Za Dolný Spiš boli zase označované oblasti 6 banských miest pozdĺž vodného toku Gelnica a okrem Gelnice sem patria napríklad ešte Mníšek nad Hnilcom a Smolník, o ktorom dnes bude ešte reč. Napokon región Podvatal, ktorý je s regiónom Dolného Spiša spojený nárečovo, tvoria oblasti Medzeva, Vyšného Medzeva, Štosu a Košíc. Teraz, keď sme absolvovali zemepis, si poďme spraviť výlet do histórie. Ako vzniklo nárečie mantákov a odkiaľ vlastne pochádza to slovo?
2: Das ist eine ganz interessante Situation, die wir hatten in dieses Gebiet der Zips. wurden im 13. Jahrhundert.
0: To bola celkom zaujímavá situácia, ktorú sme tu mali. Na územie Spiša zavolali nemeckých osadníkov a tí neprišli z jedného miesta, ale z rôznych miest Nemecka aj Rakúska. Über
2: Jahrhunderte relativ isoliert, weil sie herum ungarisch oder slowakisch gesprochen wurde.
0: Storočia žili v podstate izolovane, lebo okolo nich boli slovenské alebo maďarské osídlenia a z ich spôsobu života sa postupom generácií vytvoril jedinečný jazyk, ktorý vyvoláva údiv.
2: Und ja, darum also immer wieder erstaunen hervorruft.
0: Nedávno som sa rozprával s pani, ktorá pracuje v Rakúsku a hovorila, ako sa ostatní čudovali nad tým, že bola prvá, kto porozumel tyrolskému dialektu.
2: Sie ist die erste, die den Tiroler Dialekt gut verstanden hat.
0: Aj tí, čo prišli z Nemecka, mali problém rozumieť. Je to dôkazom toho, ako do mantáčtiny prenikali elementy z tyrolštiny.
2: Der Tiroler Gegend Sprachelemente in dieses Mantakische eingeflossen sind. Allerdings müssen wir immer beachten, dass
0: Avšak musíme si uvedomiť to, že nárečie obsahuje len časť slovnej zásoby spisovného jazyka, čiže aj používatelia nárečia ovládajú výrazy mimo ich nárečia a vedia sa veľmi dobre dorozumieť.
2: Ihres Dialekts kennen und sich damit sehr gut verständigen können.
0: A ako teda vzniklo pomenovanie Mantak? To nám priblížila pani Gabriela Schleusena. Spomenie dve hlavné teórie. Prvá sa viaže na frázu Bosmanta, ktorú by sme mohli preložiť ako čo hovorí? Druhou teóriou je latinský pôvod zo slova montana, pohorie.
3: Die wahrscheinlichste Quelle scheint das Entstehen des Begriffs auf die Frage Bosmanta, was meint er zu sein? Denn Erzählungen nach mussten die Metzenseifenschmiede beim Handeln auf den ungarischen Märkten oft nachfragen, da ihr Gehör durch den Lärm der Hammerwerke beeinträchtigt war. Die Ungarn nannten dann die Fragesteller einfach Mantaken. Möglich ist aber auch das Entstehen des Wortes aus dem ungarischen Mitmontag. Was haben sie gesagt? Oder aus dem lateinischen Wort Montana, Gebirge.
0: Najpravdepodobnejšie, teda za vznik svojho pomenovania, vďačia mantáci svojim predkom, zručným kováčom, ktorí chodili predávať svoje výrobky na trhy, kde sa zväčša rozprávalo maďarsky. Keďže dlhé roky pracovali v kováčskej dielni za hlučného buchotu kladiv, odrazilo sa to na ich sluchu a počuli trošku slabšie. Preto sa pri vyjednávaní museli vypytovať, čo to ten človek vlastne povedal? Po nemecky was meint er? Čiže čo má na mysli, čo hovorí, sa v mantáčtine povie Bos Manta. A tak spytujúci sa dostal meno práve podľa frázy, ktorú ho ostatní počuli vyslovovať najčastejšie. Manták, po nemecky Mantáke.

0: Kultúra nemeckých predkov na Slovensku je veľmi rozmanitá. Dodnes sa udržiava v rôznych regiónoch po celom Slovensku. Doteraz sme sa rozprávali najmä o medzevských mantákoch a počúvali sme piesne z Medzeva. Avšak svoje nárečie aj svoj spevácky súbor majú aj v Smolníku. Smolník bol v časoch svojej najväčšej slávy európsky významné banské mesto. Preto má svoj názov vo všetkých jazykoch, ktoré boli na našom území dôležité. Latinský sa volá Semelnech, maďarský Semelnok, nemecký Schmülnitz, nuž a tunajší mantáci volajú svoje mesto Schmilenc. Z niekdajšieho kráľovského mesta sa dnes pomaly stáva oblasť pre prázdninových chatárov. Predsedom miestnej skupiny karpátskych Nemcov je Otomar Vasilco, ktorý nám predstavil aj ďalších členov spolku.
1: Meno menis Otomar Vasilco, ich zada Vorsitzende von der Gruppe in Schmilnitz. Das ist die Kulturreferentin, meine Frau Marianne Vasilco. Das ist die Leiterin den Sängerchor, Frau Kohlmeier und die älteste Mitglied Frau Jäger. Volám sa Otomar Vasilco, som predseda miestneho spolku. Naša činnosť sa odvíja na tomto mieste, každý pondelok sa tu stretávame a hodnotíme si svoju prácu, vždy niečo nové, hľadáme z histórie, hlavne sa zaoberáme kultúrnou činnosťou. Toto je naša kultúrna referentka, tu je naša vedúca spevokolu a tu je jedna z najstarších členiek nášho spolku. Pani Kohlmeierová, pani Jägerová a pani Vasilcová.
0: Kultúrna referentka Mária Vasilcová tiež pochádza zo Smolníka a mantáčtina je jej materinským jazykom, ktorým od malička rozprávala so svojimi starými rodičmi. Porozpráva nám o činnosti spolku, ktorý sa každý pondelok stretáva, aby sa pod vedením pani Kohlmeierovej učili nové piesne, ako inak v mantáčtine, za čo na vystúpeniach zožnú veľký aplauz. Je to totiž v dnešnej dobe veľmi zriedkavé, lebo dnešná mládež mantácky nerozpráva.
2: Ich has Maria Vasilcová, sehe ich geboren unter Schmilenz. Meine Muttersprache ist die mantakische Sprache. Wir haben daheim immer mantakisch mit der Großmutter und Großvater mantakisch geredet. Und jetzt sehe ich in der Kulturverein in Karpatendeutschen sehe ich die Kultur Referentin und jeden Montag trifft man sich hier in der Stub, hoba a Sänger Gruppe, liaba sich jede Woche auf neue Lieder, gibt auftreten und sehr, sehr dankbar der Frau Kohlmeier. In Sängerchor ist sie die Chefin, die nimmt uns immer verschiedene gute Lieder aus und das war, wenn man sich lernt, liaba sich in Mantakischen und muss man oft dann überlegen manche Lieder, aber aufspielen sich und wenn wir gehen aber auftreten, haben wir immer einen großen Applaus, weil in Läden gefällt es sehr, wenn wir singen in der unseren Muttersprache und unsere Muttersprache ist sehr leider ist schon zu Ende, weil die Kinder, die Kleinkinder lernen nur Englisch oder lernen gehen sie weg und können sie nicht mehr in Mantakisch selber. Ist uns das schon sehr schwer. Und wenn wir sich treffen, wir reden immer mantakisch.
3: Wir haben auch in einem Verein, wo sie nur Slowakisch kommen. Und hier muss ich das aufschreiben, wie das soll aussehen. Das ist noch ein Punkt.
0: To boli slová pani Vasilcovej a pani Kohlmeierovej o speváckej činnosti spolku, ktorý svoje piesne spieva v čoraz zriedkavejšej mantáčtine. Na ukážku nám spoločne zanútili pieseň Wie hoch ist unser Kirchturm?